0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky z Cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím. Tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivin, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasměvy mne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat a hodně mít je rád. Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátků, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený džbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

Báseň naděje. A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopyty, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejíž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nést jej, je krásné donést, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvati den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, již se oddaloval. Bolavý sen, jejž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jež miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

ďaleko, vysoko, vysoko. S láskou, za láskou, za šťastím, vezmi ma po polnoci. S láskou, za láskou.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

prvky jsou konstitutivní, že do značné míry mění povahu člověka. Koncem tohoto desetiletí ve Spojených státech amerických bude přenášeno víc práv od stroje ke stroji, než ústně od člověka k člověku.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básnikom celým srdcem a ešte víc a chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivine, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasmivy mne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat? A hodně mít je rád? Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži otrhané bez plátku v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený čbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

Báseň naděje. A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopity, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená? Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejíž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nést jej, je krásné donést, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí liavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, jíž se oddaloval. Bolavý sen, jejž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jejž miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.